0: This is Mega Switch Up.
1: Switch up. Switch up.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den. Doufám, že si ho užíváte, jestli si zrovna třeba čtete, tak by mě zajímalo, kdy vám někdo zaplatil naposledy za to, že jste si četli. V Singapuru teď totiž zkouší přesně tohle. Když si člověk zapíše alespoň 15 minut čtení denně a za 50 takových čtenářských dnů, tak dostane jeden singapurský dolar. Na přivýdělek to teda jako úplně není. Smyslem je spíš udělat z četby pravidelný návyk a trochu konkurovat nekonečnému scrollování na telefonu a levnému dopamínu, jak se říká, ale vlastně je to zajímavé, že jsme se jako dostali do doby, kdy stát hledá způsob, jak lidi motivovat, aby na čtvrt hodiny odložili displej a otevřeli knížku. To je zajímavé, takže u nás to asi nehrozí, že by nám za to někdo platil, ale raději knihu, přátelé, raději knihu. Buďte s námi na Rádiu Kroměříž, hezký den.
3: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz

0: jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/Rádio Kroměříž.
1: Ahojte, ja som Peter Cmorík a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž, pojďme na informace, novinky, nejen z našeho regionu, ale tentokrát ze světa zdraví. Zdraví na prvním místě, na tom se asi shodneme. No a já čtu docela zajímavý článek, když se řekne vakcína proti rakovině, tak to zní skoro jako něco ze sci-fi. Jenže právě tímhle směrem se medicína opravdu posouvá. Personalizovaná mRNA léčba se připravuje podle konkrétního nádoru pacienta a má imunitní systém naučit, které buňky má napadnout. U melanomu v kombinaci s imunoterapií podle průběžných výsledků omezila návrat a rozšíření nemoci. Pořád ale nejde, prosím, o běžné preventivní očkování a léčba zatím není schválená, takže je to spíše hodně zajímavý pohled na to, kam se může léčba rakoviny v dalších letech posunout. No, já doufám, že v dalších letech nebo vůbec, že nás to nikoho nepotká a že nás vlastně vakcína proti rakovině nebude moc zajímat, protože nás žádná rakovina trápit nebude. Pojďme na Supermuziku na Rádio Kroměříž, buďte s námi, krásný den přejeme.

Vyskočte ze svého hnízda, je tu ranní jízda na Rádiu Kroměříž. How do you describe a feeling? I've only ever dreamt of this.

0: Radio Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž a mám takový fenomén. Znáte to všichni, musíte na něco čekat. Spousta z nás to nesnáší. Tak schválně, jak dlouho byste byli ochotní stát ve frontě kvůli něčemu dobrému? 10 minut? Půl hoďky? Sociální sítě teď v Británii vytváří takový zájem o některé podniky, že Guardian popisuje i případy lidí čekajících dlouhé hodiny kvůli jedinému virálnímu jídlu. Jo, kvůli jídlu. Jeden londýnský podnik počítal s prodejem asi 50 wrapů denně, ale po rozšíření na sociálních sítích jich začal prodávat kolem 400, takže už možná neplatí, že stojíme ve frontě, protože tam je dobré jídlo. Někdy tam stojíme zkrátka, protože tam už stojí všichni ostatní. Dřív se stálo na banány, teď se stojí na wrapy, ale ten důvod, proč se stojí v těch frontách, je naprosto jiný. No, já nevím, já si radši stoupnu k plotně a ten wrap si udělám doma, ale každopádně jo, i tohle se zkrátka děje. Je to teda neskutečný. A já vám přeji, abyste dneska v žádné frontě nestáli, ale tyjo, kdybyste tak stáli frontu na poslech rádia Kroměříž, to by bylo parádní. A buďte s námi, super muzika letí k vám. Hezký den.
0: Jsme si blíž i na Zlínsku. Rádio Kroměříž.

Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Fajn.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
0: Já bych byla ráda, kdybyste se teďkom jako zasnili. Jo? Zasnili a přemýšleli. Kdo by si někdy neřekl, že kdyby vyhrál milion, hned by věděl, co s ním. No, dneska už milion není nic moc, ale dejme tomu třeba milion dolarů. Jenže v americké Illinois teď někdo vyhrál úplně něco jiného. Jackpot přes, a teď si podržte klobouky, miliardu dolarů, což je v přepočtu asi 22 miliard korun. Mám pocit, že státní rozpočet nebo schodek, nebo jak se to dneska říká, je nějakých 340 miliard, mám takový pocit, tak si představte, že vlastníte 22 miliard korun. Výherce si může nechat peníze vyplácet postupně 29 let, nebo si vzít jednorázově 450,5 milionu dolarů před zdaněním. A nejlepší na tom je, že zatím vůbec nevíme, kdo ten šťastlivec je. Já věřím tomu, že se to asi jasně nikdy nedozvíme. A mě by zajímalo, jako, co byste s tím dělali, jak byste se zachovali. Zkuste se teď třeba jako zamyslet nad tím u kafe, nebo jestli jedete autem. 22 miliard. No, já je sice nemám, abych je vám dala, ale super muziku mám na rádiu Kroměříž. Tak jo, jdeme na to, hezký den přeji.
2: Utíká vám den? Tak šup z postele ven. Ranní jízda na rádiu Kroměříž.

0: Vítejte ve světě vědy a techniky, no a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje a bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí. Prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House. Ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. To se nám to hvízdá. Ranní jízda na rádiu.

0: Radišsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Pozdrav posluchačům Rádia Kroměříž a nový single přináší skupina 44 v klidu.
3: Podává se káva? Dá si někdo kávu?
4: Cukr a bič, děkuji.
3: Tak to je v klidu.
5: 44 v klidu. Cukr a bič.

0: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž. Skvělá muzika letí k vám.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz
3: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Pohodový den z Rádia Kroměříž přeje Romana. Říjen se zbarvuje do růžova. Je to měsíc, který připomíná důležitost prevence rakoviny prsu, ale také ženy, které s tímto onemocněním bojují a jejich blízké. Do osvětových aktivit se zapojuje také Zlínský kraj. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně zve ženy v úterý 13. října na Den pro zdravá prsa. Od 9 hodin ráno do 2 odpoledne se mohou v budově porodnice dozvědět více o samovyšetření prsu a správnou techniku si vyzkoušet na speciálním modelu. Není nutná předchozí registrace. K osvětě se připojuje také Uherskohradišťská nemocnice, která připravuje na 19. října akci věnovanou prevenci rakoviny prsu. Ve Zlíně mohou lidé do konce října navštívit také výstavu Pořád jsem to já. Představuje příběhy 15 žen, které rakovinu prsu prodělaly nebo se s ní právě léčí. A právě růžový říjen je příležitostí připomenout si ještě něco důležitého. Ženy často myslí na všechny kolem sebe, na rodinu, děti, partnera i práci. Na sebe samotné jim ale někdy zbývá až poslední místo. Přitom věnovat pozornost vlastnímu zdraví není sobectví. Je to důležitá součást života. Nezapomínejme na prevenci, všímejme si změn svého těla a v případě pochybností se obraťme na zdravotníka. Rádio Kroměříž se připojuje k osvětě o prevenci rakoviny prsu a připomíná všem ženám. Nezapomínejte na sebe, protože zdraví není samozřejmost a protože i vy jste důležité.
2: Ranní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské zastupitelstvo se po volbách částečně obmění. V Uherském Hradišti začíná oprava kanalizace v ulici v Teničkách. A Slovácko překvapilo Liberec a připsalo si první ligovou výhru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži obhájilo po komunálních volbách své mandáty 17 dosavadních zastupitelů. 10 členů zastupitelstva bude nových, 3 z nich už ale mají zkušenosti z dřívějšího působení v zastupitelstvu. V novém zastupitelstvu usedne celkem 27 lidí. Volby vyhrálo hnutí ANO 2011, které získalo 8 mandátů. Druhý skončil Hlas pro Kroměříž s 5 zastupiteli.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Řidiče v Uherském Hradišti čeká od 12. října dopravní omezení v ulici v Teničkách. Začíná tam oprava kanalizace, která potrvá až do 27. listopadu. Stavební práce se týkají kanalizační stoky v délce téměř 94 metrů. Řidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti a respektovat přechodné dopravní značení. Provoz městské hromadné dopravy zůstane bez omezení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj ocenil 3 ženy, které se dlouhodobě starají o své blízké a zároveň pomáhají dalším rodinám v podobné situaci. V 10. ročníku ankety získaly ocenění Iva Hladíková, Ivana Prchlíková a Zdeňka Valeriánová. Každá z nich věnuje péči o své dítě desítky let a vedle toho se angažuje také v pomoci ostatním. Například zakládají spolky, podporují pečující rodiny a pomáhají lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života. Ocenění upozorňuje na náročnou práci neformálních pečujících, která často zůstává veřejnosti skrytá.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka se konečně dočkali prvního vítězství v letošním ročníku nejvyšší soutěže. V nedělním utkání 10. kola vyhráli na hřišti Slovanu Liberec 2-0. Slovácko tak ukončilo dlouhé čekání na 3 body a kapitán Michal Trávník označil výsledek za velkou úlevu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si

0: world, crazy world, yeah.
1: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
2: Krásný den, přejeme, ladíte Rádio Kroměříž. A hnedka otázka na tělo. Běháte rádi? No, to by mě zajímalo. Teď něco, po čem si svoje tempo možná radši nenecháme změřit a vůbec jako nad tím nebudeme přemýšlet. Etiopian zvládl půlmaraton, tedy více než 21 km za 56 minut a 51 sekund. Rychlá matematika, to znamená průměrné tempo, a teď si podržte klobouky, kolem 2 minut a 42 sekund na 1 km. A to prosím celou dobu, celých 21 km. Kdo ví a pohybuje se ve světě běhání, tak tempo 2 km a 45 sekund. Teda 42 sekund, jako to vydržím já asi tak první 3 skoky a pak umřu. Každopádně výkon ještě čeká na oficiální potvrzení, ale i tak je to číslo, při kterém člověk začíná mít pocit, že jeho cesta klusem na autobus vlastně není žádný sportovní výkon, ale nenechme se tím zastrašit, každý pohyb je super pohyb, ovšem pohyb 21 km v tempu 2 minuty a 42 sekund na 1 km je prostě šílený. No, pokud dneska půjdete běhat, tak si na to vzpomeňte, nebuďte smutní, pusťte si super muziku a buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
3: Sen? Ne, realita. Nové SUV Citroen C5 Aircross až s 8letou zárukou.
4: M-Service Kroměříž, váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service, už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Vedení Kroměříže se dohodlo na pokračování koaliční spolupráce. V Uherském Hradišti začíná rekonstrukce křižovatky, která omezí dopravu v Mařaticích. A fotbalisté Morkovic zvítězili v krajském přeboru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Vedení Kroměříže bude pokračovat ve stávající koalici. Zástupci koaličních stran podepsali memorandum o spolupráci pro volební období 2026 až 2030. Dohodu uzavřeli hnutí ANO 2011, KDU-ČSL, TOP 2009 a nezávislí, občanští demokraté a kroměřížské osobnosti, OK občané Kroměříže a hnutí KM26. V 27 členem zastupitelstvu mají společně 16 mandátů. Mezi hlavní priority budoucí spolupráce patří doprava, bydlení, školství, sociální služby, bezpečnost a rozvoj městských částí. Konkrétní programové priority stanoví koaliční smlouva.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti začíná další dopravní omezení. V Mařaticích bude od 12. října uzavřena část ulice Lomená, a to kvůli rekonstrukci křižovatky ulic Větrná a Lomená. Práce zahrnují také úpravy veřejného osvětlení a přechodu pro chodce. Dokončení celé stavby se předpokládá do konce ledna příštího roku. Obyvatelé dotčené oblasti by měli respektovat dopravní značení a počítat s omezením parkování.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podepsal memorandum o přátelství a spolupráci s okresem Bexar v americkém Texasu. Dohoda má podpořit společné projekty v oblasti kultury, cestovního ruchu, sportu, vzdělávání a podnikání. Delegace z Texasu během návštěvy zavítala také na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a do společností zaměřených na letectví a technologie. Kraj chce díky memorandu rozvíjet dosavadní kontakty a vytvářet nové příležitosti pro firmy, školy i další instituce na obou stranách Atlantiku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Morkovici v sobotním utkání krajského přeboru poradili s týmem Sokola Nevšová 4-2. Domácí rozhodli zápas ve svůj prospěch a připsali si důležité body do tabulky. Utkání se hrálo 10. října.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si

jeho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře.

0: na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

Až to ráno poslední vstaneš, tak se rozhlédni, pak hoď přes plot všechno zlé daleko mezi stvoly.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přejeme pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž. No, zkrátka do práce se musí, budík zazvonil, že jo, kafe do ruky ráno a jede se, to taková ta rutina. Někteří to zvládají i bez budíku, ale já si myslím, že to jsou nadlidi. No ale pokud máte pocit, že některé ty pracovní týdny trvají snad věčnost, tak jedna zajímavost pro srovnání. Žraloci jsou na zemi déle než stromy. Jejich evoluční historie sahá přes 400 milionů let, takže jako 8 hodin v práci proti jejich životu, kdy už 400 milionů let tady musí jako brázdit a určitě mají taky nějakou rutinu, že jo? Tak pokud se nám to zdá jako věčnost v té práci, tak se vůbec nedivím. No ať vám to každopádně utíká, super muzika letí k vám. No a myslete na žraloky, no. Hezký den přejeme.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

0: svět zajímavostí na Rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Vítáme vás k poslechu dalšího pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vaše Rádio Kroměříž. Alberto Vojtěch Frič se narodil v Praze roku 1882. Byl to český etnograf, cestovatel, botanik, fotograf, novinář a také spisovatel. Od mládí projevoval výjimečné nadání pro přírodovědné obory. Stal se nadšeným a vášnivým sběratelem kaktusů. V letech 1901 až 1920 podnikl 7 cest do Jižní Ameriky. Na svých cestách se věnoval botanickým, etnografickým a geografickým výzkumům. O své práci psal novinové články, také povídky a knihy. Pořádal také přednášky a výstavy. Indiáni ho pojmenovali Karajpuku, dlouhý lovec. Frič sestavil slovníky 36 indiánských jazyků. Frič psal i dobrodružné knihy pro mládež. Čerpal ze svých zážitků na cestách. Knihy vyšly pod názvem Strýček Indián a dlouhý lovec. V roce 1944 se Frič škrábl o hřebík a v témže roce zemřel.
0: Svět zajímavostí. Denně na Rádiu Kroměříž.
4: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000.

0: korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: www.radiokroměříž.cz

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské zastupitelstvo se po volbách částečně obmění. V Uherském Hradišti začíná oprava kanalizace v ulici v Teničkách. A Slovácko překvapilo Liberec a připsalo si první ligovou výhru.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži obhájilo po komunálních volbách své mandáty 17 dosavadních zastupitelů. 10 členů zastupitelstva bude nových, 3 z nich už ale mají zkušenosti z dřívějšího působení v zastupitelstvu. V novém zastupitelstvu usedne celkem 27 lidí. Volby vyhrálo hnutí ANO 2011, které získalo 8 mandátů. Druhý skončil Hlas pro Kroměříž s 5 zastupiteli.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Řidiče v Uherském Hradišti čeká od 12. října dopravní omezení v ulici v Teničkách. Začíná tam oprava kanalizace, která potrvá až do 27. listopadu. Stavební práce se týkají kanalizační stoky v délce téměř 94 metrů. Řidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti a respektovat přechodné dopravní značení. Provoz městské hromadné dopravy zůstane bez omezení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj ocenil 3 ženy, které se dlouhodobě starají o své blízké a zároveň pomáhají dalším rodinám v podobné situaci. V 10. ročníku ankety získaly ocenění Iva Hladíková, Ivana Prchlíková a Zdeňka Valeriánová. Každá z nich věnuje péči o své dítě desítky let a vedle toho se angažuje také v pomoci ostatním. Například zakládají spolky, podporují pečující rodiny a pomáhají lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života. Ocenění upozorňuje na náročnou práci neformálních pečujících, která často zůstává veřejnosti skrytá.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka se konečně dočkali prvního vítězství v letošním ročníku nejvyšší soutěže. V nedělním utkání 10. kola vyhráli na hřišti Slovanu Liberec 2-0. Slovácko tak ukončilo dlouhé čekání na 3 body a kapitán Michal Trávník označil výsledek za velkou úlevu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
2: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě, to vám přejeme z Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž, ladíte, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Zlínský kraj chce udržet tradiční řemesla při životě a hlavně zajistit, aby jejich znalosti nezůstaly jen u současné generace. Nová koncepce na období 2026 až 36 počítá s větším zapojením škol, muzeí i samotných řemeslníků. Z workshopy pro veřejnost a také s lepšími možnostmi prezentace a prodeje výrobků. Podporovat se má třeba modrotisk, výšivka, košíka, hrnčířství nebo práce se dřevem. A dává to smysl, protože tradiční řemesla nejsou jen připomínkou minulosti, ale pořád živou součástí regionu, kterou je potřeba předávat dál. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Service v Kroměříži.
4: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Rádio Kroměříž.
5: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž, ladíte, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Zlínský kraj chce udržet tradiční řemesla při životě a hlavně zajistit, aby jejich znalosti nezůstaly jen u současné generace. Nová koncepce na období 2026 až 36 počítá s větším zapojením škol, muzeí i samotných řemeslníků. Z workshopy pro veřejnost a také s lepšími možnostmi prezentace a prodeje výrobků. Podporovat se má třeba modrotisk, výšivka, košíka, hrnčířství nebo práce se dřevem. A dává to smysl, protože tradiční řemesla nejsou jen připomínkou minulosti, ale pořád živou součástí regionu, kterou je potřeba předávat dál. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme.
6: Ahoj, tady Jarda Bobovský, zdraví vás kapela Premiér. Posloucháte náš nový single

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Vedení Kroměříže se dohodlo na pokračování koaliční spolupráce. V Uherském Hradišti začíná rekonstrukce křižovatky, která omezí dopravu v Mařaticích. A fotbalisté Morkovic zvítězili v krajském přeboru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Vedení Kroměříže bude pokračovat ve stávající koalici. Zástupci koaličních stran podepsali memorandum o spolupráci pro volební období 2026 až 2030. Dohodu uzavřeli hnutí ANO 2011, KDU-ČSL, TOP 2009 a nezávislí, občanští demokraté a kroměřížské osobnosti, OK občané Kroměříže a hnutí KM26. V 27 členem zastupitelstvu mají společně 16 mandátů. Mezi hlavní priority budoucí spolupráce patří doprava, bydlení, školství, sociální služby, bezpečnost a rozvoj městských částí. Konkrétní programové priority stanoví koaliční smlouva.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti začíná další dopravní omezení. V Mařaticích bude od 12. října uzavřena část ulice Lomená, a to kvůli rekonstrukci křižovatky ulic Větrná a Lomená. Práce zahrnují také úpravy veřejného osvětlení a přechodu pro chodce. Dokončení celé stavby se předpokládá do konce ledna příštího roku. Obyvatelé dotčené oblasti by měli respektovat dopravní značení a počítat s omezením parkování.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podepsal memorandum o přátelství a spolupráci s okresem Bexar v americkém Texasu. Dohoda má podpořit společné projekty v oblasti kultury, cestovního ruchu, sportu, vzdělávání a podnikání. Delegace z Texasu během návštěvy zavítala také na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a do společností zaměřených na letectví a technologie. Kraj chce díky memorandu rozvíjet dosavadní kontakty a vytvářet nové příležitosti pro firmy, školy i další instituce na obou stranách Atlantiku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Morkovici v sobotním utkání krajského přeboru poradili s týmem Sokola Nevšová 4-2. Domácí rozhodli zápas ve svůj prospěch a připsali si důležité body do tabulky. Utkání se hrálo 10. října.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené. Bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměř. Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
3: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
4: Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsem vůně, kterou klaveš, když proskočím ti srdcem. Jsem hra, co neohraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

moim sercem. Jsi mé světlo na jevišti a já tvým posledním hercem.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švaminského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: techniku si vyzkoušet na speciálním modelu. Není nutná předchozí registrace. K osvětě se připojuje také Uherskohradišťská nemocnice, která připravuje na 19. října akci věnovanou prevenci rakoviny prsu. Ve Zlíně mohou lidé do konce října navštívit také výstavu Pořád jsem to já. Představuje příběhy 15 žen, které rakovinu prsu prodělali nebo se s ní právě léčí. A právě růžový říjen je příležitostí připomenout si ještě něco důležitého. Ženy často myslí na všechny kolem sebe, na rodinu, děti, partnera i práci. Na sebe samotné jim ale někdy zbývá až poslední místo. Přitom věnovat pozornost vlastnímu zdraví není sobectví. Je to důležitá součást života. Nezapomínejme na prevenci, všímejme si změn svého těla a v případě pochybností se obraťme na zdravotníka. Rádio Kroměříž se připojuje k osvětě o prevenci rakoviny prsu a připomíná všem ženám. Nezapomínejte na sebe, protože zdraví není samozřejmost a protože i vy jste důležité.
1: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské zastupitelstvo se po volbách částečně obmění. V Uherském Hradišti začíná oprava kanalizace v ulici v Teničkách. A Slovácko překvapilo Liberec a připsalo si první ligovou výhru.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži obhájilo po komunálních volbách své mandáty 17 dosavadních zastupitelů. 10 členů zastupitelstva bude nových, 3 z nich už ale mají zkušenosti z dřívějšího působení v zastupitelstvu. V novém zastupitelstvu usedne celkem 27 lidí. Volby vyhrálo hnutí ANO 2011, které získalo 8 mandátů. Druhý skončil Hlas pro Kroměříž s 5 zastupiteli.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Řidiče v Uherském Hradišti čeká od 12. října dopravní omezení v ulici v Teničkách. Začíná tam oprava kanalizace, která potrvá až do 27. listopadu. Stavební práce se týkají kanalizační stoky v délce téměř 94 metrů. Řidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti a respektovat přechodné dopravní značení. Provoz městské hromadné dopravy zůstane bez omezení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj ocenil 3 ženy, které se dlouhodobě starají o své blízké a zároveň pomáhají dalším rodinám v podobné situaci. V 10. ročníku ankety získaly ocenění Iva Hladíková, Ivana Prchlíková a Zdeňka Valeriánová. Každá z nich věnuje péči o své dítě desítky let a vedle toho se angažuje také v pomoci ostatním. Například zakládají spolky, podporují pečující rodiny a pomáhají lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života. Ocenění upozorňuje na náročnou práci neformálních pečujících, která často zůstává veřejnosti skrytá.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka se konečně dočkali prvního vítězství v letošním ročníku nejvyšší soutěže. V nedělním utkání 10. kola vyhráli na hřišti Slovanu Liberec 2-0. Slovácko tak ukončilo dlouhé čekání na 3 body a kapitán Michal Trávník označil výsledek za velkou úlevu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun. Bohatá výbava, automatická převodovka, benzínový motor s výkonem 175 koní. Veletržní ceny platí do konce října. Dongfeng, přijďte si vybrat. M-Servis v Kroměříži.
1: M-Servis Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Servis. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.
3: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje má nová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
4: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času

0: kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
1: Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž

Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Vedení Kroměříže se dohodlo na pokračování koaliční spolupráce. V Uherském Hradišti začíná rekonstrukce křižovatky, která omezí dopravu v Mařaticích. A fotbalisté Morkovic zvítězili v krajském přeboru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Vedení Kroměříže bude pokračovat ve stávající koalici. Zástupci koaličních stran podepsali memorandum o spolupráci pro volební období 2026 až 2030. Dohodu uzavřeli hnutí ANO 2011, KDU-ČSL, TOP 2009 a nezávislí, občanští demokraté a kroměřížské osobnosti, OK občané Kroměříže a hnutí KM26. V 27 členem zastupitelstvu mají společně 16 mandátů. Mezi hlavní priority budoucí spolupráce patří doprava, bydlení, školství, sociální služby, bezpečnost a rozvoj městských částí. Konkrétní programové priority stanoví koaliční smlouva.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti začíná další dopravní omezení. V Mařaticích bude od 12. října uzavřena část ulice Lomená, a to kvůli rekonstrukci křižovatky ulic Větrná a Lomená. Práce zahrnují také úpravy veřejného osvětlení a přechodu pro chodce. Dokončení celé stavby se předpokládá do konce ledna příštího roku. Obyvatelé dotčené oblasti by měli respektovat dopravní značení a počítat s omezením parkování.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podepsal memorandum o přátelství a spolupráci s okresem Bexar v americkém Texasu. Dohoda má podpořit společné projekty v oblasti kultury, cestovního ruchu, sportu, vzdělávání a podnikání. Delegace z Texasu během návštěvy zavítala také na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a do společností zaměřených na letectví a technologie. Kraj chce díky memorandu rozvíjet dosavadní kontakty a vytvářet nové příležitosti pro firmy, školy i další instituce na obou stranách Atlantiku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Morkovici v sobotním utkání krajského přeboru poradili s týmem Sokola Nevšová 4-2. Domácí rozhodli zápas ve svůj prospěch a připsali si důležité body do tabulky. Utkání se hrálo 10. října.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Vítáme vás k poslechu dalšího pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vaše rádio Kroměříž. Alberto Vojtěch Frič se narodil v Praze roku 1882. Byl to český etnograf, cestovatel, botanik, fotograf, novinář a také spisovatel. Od mládí projevoval výjimečné nadání pro přírodovědné obory. Stal se nadšeným a vášnivým sběratelem kaktusů. V letech 1901 až 1920 podnikl 7 cest do Jižní Ameriky. Na svých cestách se věnoval botanickým, etnografickým a geografickým výzkumům. O své práci psal novinové články, také povídky a knihy. Pořádal také přednášky a výstavy. Indiáni ho pojmenovali Karajpuku, dlouhý lovec. Frič sestavil slovníky 36 indiánských jazyků. Frič psal i dobrodružné knihy pro mládež. Čerpal ze svých zážitků na cestách. Knihy vyšly pod názvem Strýček Indián a dlouhý lovec. V roce 1944 se Frič škrábl o hřebík a v témže roce zemřel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross. Až s 8letou zárukou.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

duše, či schová sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej duše.

0: či schová sa pod vankúše v tom jedinom mieste v byte. Tam sa nám darí v našej intimite.
1: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Přejeme pohodový den, ladíte Rádio Kroměříž. No, zkrátka do práce se musí, budík zazvonil, že jo, kafe do ruky ráno a jede se, to taková ta rutina. Někteří to zvládají i bez budíku, ale já si myslím, že to jsou nadlidi. No ale pokud máte pocit, že některé ty pracovní týdny trvají snad věčnost, tak jedna zajímavost pro srovnání. Žraloci jsou na zemi déle než stromy. Jejich evoluční historie sahá přes 400 milionů let, takže jako 8 hodin v práci proti jejich životu, kdy už 400 milionů let tady musí jako brázdit a určitě mají taky nějakou rutinu, že jo? Tak pokud se nám to zdá jako věčnost v té práci, tak se vůbec nedivím. No ať vám to každopádně utíká, super muzika letí k vám. No a myslete na žraloky, no. Hezký den přejeme.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz

Autosalon Nitra přináší do M-servisu mimořádnou nabídku. Během října získáte u vozu Dongfeng T5 Evo Dragon Edition a U-Tour veletržní slevu až 70 000 korun. Sedmimístný U-Tour nebo prostorné SUV T5 Evo tak pořídíte už od 649 000 korun.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské zastupitelstvo se po volbách částečně obmění. V Uherském Hradišti začíná oprava kanalizace v ulici v Teničkách. A Slovácko překvapilo Liberec a připsalo si první ligovou výhru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži obhájilo po komunálních volbách své mandáty 17 dosavadních zastupitelů. 10 členů zastupitelstva bude nových, 3 z nich už ale mají zkušenosti z dřívějšího působení v zastupitelstvu. V novém zastupitelstvu usedne celkem 27 lidí. Volby vyhrálo hnutí ANO 2011, které získalo 8 mandátů. Druhý skončil Hlas pro Kroměříž s 5 zastupiteli.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Řidiče v Uherském Hradišti čeká od 12. října dopravní omezení v ulici v Teničkách. Začíná tam oprava kanalizace, která potrvá až do 27. listopadu. Stavební práce se týkají kanalizační stoky v délce téměř 94 metrů. Řidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti a respektovat přechodné dopravní značení. Provoz městské hromadné dopravy zůstane bez omezení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj ocenil 3 ženy, které se dlouhodobě starají o své blízké a zároveň pomáhají dalším rodinám v podobné situaci. V 10. ročníku ankety získaly ocenění Iva Hladíková, Ivana Prchlíková a Zdeňka Valeriánová. Každá z nich věnuje péči o své dítě desítky let a vedle toho se angažuje také v pomoci ostatním. Například zakládají spolky, podporují pečující rodiny a pomáhají lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života. Ocenění upozorňuje na náročnou práci neformálních pečujících, která často zůstává veřejnosti skrytá.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka se konečně dočkali prvního vítězství v letošním ročníku nejvyšší soutěže. V nedělním utkání 10. kola vyhráli na hřišti Slovanu Liberec 2-0. Slovácko tak ukončilo dlouhé čekání na 3 body a kapitán Michal Trávník označil výsledek za velkou úlevu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž, ladíte, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Zlínský kraj chce udržet tradiční řemesla při životě a hlavně zajistit, aby jejich znalosti nezůstaly jen u současné generace. Nová koncepce na období 2026 až 36 počítá s větším zapojením škol, muzeí i samotných řemeslníků. Z workshopy pro veřejnost a také s lepšími možnostmi prezentace a prodeje výrobků. Podporovat se má třeba modrotisk, výšivka, košíkař, hrnčířství nebo práce se dřevem. A dává to smysl, protože tradiční řemesla nejsou jen připomínkou minulosti, ale pořád živou součástí regionu, kterou je potřeba předávat dál. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme.
2: Sen? Ne. Realita. Nové SUV Citroën C5 Aircross až s 8letou zárukou.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
5: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Hasičina je dřina. Není to vůbec žádná sranda, ale každopádně, kdo má to srdce, tak sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích hledá nové členy, kteří chtějí pomáhat druhým, naučit se něco nového a stát se součástí sehrané party. Nejde přitom jenom o zásahy u požáru, ale také o výcvik, týmovou spolupráci a další činnosti, při kterých se člověk dostane k situacím, které běžně nezažije. Je to zkrátka kus poctivé a užitečné práce a jestli vás někdy napadlo, že by právě hasiči mohli být něco pro vás, možná je to teďkom ta správná chvíle to zkusit. Takže sbor dobrovolných hasičů v Otrokovicích, my je zdravíme, tady všechny hasiče, no a ať se tedy nábor podaří samozřejmě, to vám přejeme z Rádia Kroměříž.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
3: Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: Posloucháte Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: I can see you standing, honey, with his

0: Rádio Kroměříž, kalendárium.
1: Pohodový den z Rádia Kroměříž přeje Romana. Říjen se zbarvuje do růžova. Je to měsíc, který připomíná důležitost prevence rakoviny prsu, ale také ženy, které s tímto onemocněním bojují a jejich blízké. Do osvětových aktivit se zapojuje také Zlínský kraj. Krajská nemocnice Tomáše Bati ve Zlíně zve ženy v úterý 13. října na Den pro zdravá prsa. Od 9 hodin ráno do 2 odpoledne se mohou v budově porodnice dozvědět více o samovyšetření prsu a správnou techniku si vyzkoušet na speciálním modelu. Není nutná předchozí registrace. K osvětě se připojuje také Uherskohradišťská nemocnice, která připravuje na 19. října akci věnovanou prevenci rakoviny prsu. Ve Zlíně mohou lidé do konce října navštívit také výstavu Pořád jsem to já. Představuje příběhy 15 žen, které rakovinu prsu prodělaly nebo se s ní právě léčí. A právě růžový říjen je příležitostí připomenout si ještě něco důležitého. Ženy často myslí na všechny kolem sebe, na rodinu, děti, partnera i práci. Na sebe samotné jim ale někdy zbývá až poslední místo. Přitom věnovat pozornost vlastnímu zdraví není sobectví. Je to důležitá součást života. Nezapomínejme na prevenci, všímejme si změn svého těla a v případě pochybností se obraťme na zdravotníka.

Práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Vedení Kroměříže se dohodlo na pokračování koaliční spolupráce. V Uherském Hradišti začíná rekonstrukce křižovatky, která omezí dopravu v Mařaticích. A fotbalisté Morkovic zvítězili v krajském přeboru.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Vedení Kroměříže bude pokračovat ve stávající koalici. Zástupci koaličních stran podepsali memorandum o spolupráci pro volební období 2026 až 2030. Dohodu uzavřeli hnutí ANO 2011, KDU-ČSL, TOP 2009 a nezávislí, občanští demokraté a kroměřížské osobnosti, OK občané Kroměříže a hnutí KM26. V 27 členem zastupitelstvu mají společně 16 mandátů. Mezi hlavní priority budoucí spolupráce patří doprava, bydlení, školství, sociální služby, bezpečnost a rozvoj městských částí. Konkrétní programové priority stanoví koaliční smlouva.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti začíná další dopravní omezení. V Mařaticích bude od 12. října uzavřena část ulice Lomená, a to kvůli rekonstrukci křižovatky ulic Větrná a Lomená. Práce zahrnují také úpravy veřejného osvětlení a přechodu pro chodce. Dokončení celé stavby se předpokládá do konce ledna příštího roku. Obyvatelé dotčené oblasti by měli respektovat dopravní značení a počítat s omezením parkování.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podepsal memorandum o přátelství a spolupráci s okresem Bexar v americkém Texasu. Dohoda má podpořit společné projekty v oblasti kultury, cestovního ruchu, sportu, vzdělávání a podnikání. Delegace z Texasu během návštěvy zavítala také na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a do společností zaměřených na letectví a technologie. Kraj chce díky memorandu rozvíjet dosavadní kontakty a vytvářet nové příležitosti pro firmy, školy i další instituce na obou stranách Atlantiku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Morkovici v sobotním utkání krajského přeboru poradili s týmem Sokola Nevšová 4-2. Domácí rozhodli zápas ve svůj prospěch a připsali si důležité body do tabulky. Utkání se hrálo 10. října.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Vzal si dva lízinky, dvě hypotéky, měl z toho nervy, tak začal brát léky, do toho nějaký avantýry.

0: Rádio Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, krásný den přejeme. Děcka mají zase kus více prostoru na řádění. Ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží v Kroměříži je hotové nové velké dětské hřiště. Najdete tam dvě sestavy z akátového dřeva, workoutovou sestavu, stůl na ping-pong, posezení a nově také zastíněné pískoviště. Hřiště vzniklo po dohodě s místními obyvateli, vyšlo na něco málo přes 1 milion korun, takže jestli už doma teda docházejí nápady, kor teďkom v létě, tak děti přes prázdniny můžete vypustit třeba na Švabinského nábřeží na nové hřiště. Tak jo, super den přejeme s vámi Rádio Kroměříž, skvělá muzika letí k vám.
2: Hledáte stabilní práci ve Zlíně? Máme pro vás nabídku. Dopravní společnost Zlín Otrokovice se sídlem ve Zlíně přijme do svého týmu nové kolegy na pozice automechanik, elektromechanik, karosář a řidič městské hromadné dopravy. Čeká vás zajímavé mzdové ohodnocení, firemní benefity, práce na plný úvazek a také možnost ubytování přímo ve Zlíně. Nastartujte svou novou kariéru u dopravní společnosti Zlín Otrokovice. Více informací získáte na telefonu 577 052 119 nebo na e-mailu personalista@dszo.cz. Dopravní společnost Zlín Otrokovice. Práce, která drží město v pohybu.
3: 103,3, 107 a 88,2 FM.
4: Rádio Kroměříž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž.
1: Halo, pane, i s výhledem na celý svět.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské zastupitelstvo se po volbách částečně obmění. V Uherském Hradišti začíná oprava kanalizace v ulici v Teničkách. A Slovácko překvapilo Liberec a připsalo si první ligovou výhru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži obhájilo po komunálních volbách své mandáty 17 dosavadních zastupitelů. 10 členů zastupitelstva bude nových, 3 z nich už ale mají zkušenosti z dřívějšího působení v zastupitelstvu. V novém zastupitelstvu usedne celkem 27 lidí. Volby vyhrálo hnutí ANO 2011, které získalo 8 mandátů. Druhý skončil Hlas pro Kroměříž s 5 zastupiteli.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Řidiče v Uherském Hradišti čeká od 12. října dopravní omezení v ulici v Teničkách. Začíná tam oprava kanalizace, která potrvá až do 27. listopadu. Stavební práce se týkají kanalizační stoky v délce téměř 94 metrů. Řidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti a respektovat přechodné dopravní značení. Provoz městské hromadné dopravy zůstane bez omezení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj ocenil 3 ženy, které se dlouhodobě starají o své blízké a zároveň pomáhají dalším rodinám v podobné situaci. V 10. ročníku ankety získaly ocenění Iva Hladíková, Ivana Prchlíková a Zdeňka Valeriánová. Každá z nich věnuje péči o své dítě desítky let a vedle toho se angažuje také v pomoci ostatním. Například zakládají spolky, podporují pečující rodiny a pomáhají lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života. Ocenění upozorňuje na náročnou práci neformálních pečujících, která často zůstává veřejnosti skrytá.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka se konečně dočkali prvního vítězství v letošním ročníku nejvyšší soutěže. V nedělním utkání 10. kola vyhráli na hřišti Slovanu Liberec 2-0. Slovácko tak ukončilo dlouhé čekání na 3 body a kapitán Michal Trávník označil výsledek za velkou úlevu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

happy. Don't worry, be happy now.

0: Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené. Bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměř.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměřiž.cz
0: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Vítáme vás k poslechu dalšího pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vaše rádio Kroměříž. Alberto Vojtěch Frič se narodil v Praze roku 1882. Byl to český etnograf, cestovatel, botanik, fotograf, novinář a také spisovatel. Od mládí projevoval výjimečné nadání pro přírodovědné obory. Stal se nadšeným a vášnivým sběratelem kaktusů. V letech 1901 až 1920 podnikl 7 cest do Jižní Ameriky. Na svých cestách se věnoval botanickým, etnografickým a geografickým výzkumům. O své práci psal novinové články, také povídky a knihy. Pořádal také přednášky a výstavy. Indiáni ho pojmenovali Karajpuku, dlouhý lovec. Frič sestavil slovníky 36 indiánských jazyků. Frič psal i dobrodružné knihy pro mládež. Čerpal ze svých zážitků na cestách. Knihy vyšly pod názvem Strýček Indián a dlouhý lovec. V roce 1944 se Frič škrábl o hřebík a v témže roce zemřel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Vedení Kroměříže se dohodlo na pokračování koaliční spolupráce. V Uherském Hradišti začíná rekonstrukce křižovatky, která omezí dopravu v Mařaticích. A fotbalisté Morkovic zvítězili v krajském přeboru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Vedení Kroměříže bude pokračovat ve stávající koalici. Zástupci koaličních stran podepsali memorandum o spolupráci pro volební období 2026 až 2030. Dohodu uzavřeli hnutí ANO 2011, KDU-ČSL, TOP 2009 a nezávislí, občanští demokraté a kroměřížské osobnosti, OK občané Kroměříže a hnutí KM26. V 27 členem zastupitelstvu mají společně 16 mandátů. Mezi hlavní priority budoucí spolupráce patří doprava, bydlení, školství, sociální služby, bezpečnost a rozvoj městských částí. Konkrétní programové priority stanoví koaliční smlouva.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti začíná další dopravní omezení. V Mařaticích bude od 12. října uzavřena část ulice Lomená, a to kvůli rekonstrukci křižovatky ulic Větrná a Lomená. Práce zahrnují také úpravy veřejného osvětlení a přechodu pro chodce. Dokončení celé stavby se předpokládá do konce ledna příštího roku. Obyvatelé dotčené oblasti by měli respektovat dopravní značení a počítat s omezením parkování.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podepsal memorandum o přátelství a spolupráci s okresem Bexar v americkém Texasu. Dohoda má podpořit společné projekty v oblasti kultury, cestovního ruchu, sportu, vzdělávání a podnikání. Delegace z Texasu během návštěvy zavítala také na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a do společností zaměřených na letectví a technologie. Kraj chce díky memorandu rozvíjet dosavadní kontakty a vytvářet nové příležitosti pro firmy, školy i další instituce na obou stranách Atlantiku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Morkovici v sobotním utkání krajského přeboru poradili s týmem Sokola Nevšová 4-2. Domácí rozhodli zápas ve svůj prospěch a připsali si důležité body do tabulky. Utkání se hrálo 10. října.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž, ladíte, krásný den přejeme, pojďme na novinky. Zlínský kraj chce udržet tradiční řemesla při životě a hlavně zajistit, aby jejich znalosti nezůstaly jen u současné generace. Nová koncepce na období 2026 až 36 počítá s větším zapojením škol, muzeí i samotných řemeslníků. Z workshopy pro veřejnost a také s lepšími možnostmi prezentace a prodeje výrobků. Podporovat se má třeba modrotisk, výšivka, košíka, hrnčířství nebo práce se dřevem. A dává to smysl, protože tradiční řemesla nejsou jen připomínkou minulosti, ale pořád živou součástí regionu, kterou je potřeba předávat dál. To jsou novinky na Rádiu Kroměříž. Krásný den přejeme.
2: Kvalitní český nábytek v Kroměříži. www.nabytek-kroměříž.cz
3: Rádio Kroměříž a megahity 90. let.

0: Rockový žvanec s Lupem na Rádiu Kroměříž.
1: Přátelé, máme tady další díl rokového žvance na vlnách Rádia Kroměříž. Od mikrofonu a zdraví Lupo a mým dnešním hostem je můj kamarád Marián, známý pod svým solovým projektem Marián 333. Mimochodem je to zpěvák kapely Bastard, ale my tady dneska budeme pouštět jeho solové písničky jako Marián 333. Máro, je to na tobě a teď se pozdrav s publikem rokového žvance. Čau, čau.
2: Ahoj, zdravím všechny posluchače Radia Kroměříž a pořadu Žvanec. Ahoj.
1: Kamaráde, jsem rád, že jsi tady.
2: No, teď mi napadlo, jak jsem tady za tebou jel, víš, a byl jsem na benzínce a čipoval jsem ten benzín a zjistil jsem ty ceny, kolik stojí. Tak jsem normálně zjistil, že v dnešní době se ti vyplatí kupovat koks a začít všude běhat.
1: No, myslím, že dneska tady bude opět veselo a není to z koksu, ale z Mariana čiší vlastně takové to dobro, taková ta pozitivní nálada, což se mi na něm strašně moc líbí a lidi, co ho znají, tak ví, o čem mluvím teď. Marian je zkrátka superborec, ale teď se přeneseme k tomu, že si pustíme nějakou tu první písničku, kterou tady dnešní rokový žvanec vlastně rozjedeme, tak pojďme na to.
2: Tuhle tu hodinku bychom mohli odstartovat písničkou, která se jmenuje Co budu dělat. Je to můj nejnovější song, který jsem natočil a dokonce jsem k němu natočil videoklip, takže na který se můžete podívat na YouTube. Tak jdeme do toho, ne?
1: Mariane, jdeme, ale můžeš tady přidat ještě nějaký ten děj té písničky.
2: Tahle ta písnička je samozřejmě o ženské a je to o ženské, kterou prostě máš rád, ale vyhodil si ji, rozešel se s ní, ale nakonec si zjistil, že vlastně ji chceš, i když je taková, jaká je.
1: A my přejeme všem příjemný poslech.
3: Je to kráva, kdo ví komu, kdy a kde mléko dává, na mě asi nezbyde. Moje prachy si jí vždycky hodili.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: Tak, jdeme do dalšího vstupu a já se rovnou mého dnešního hosta Mariana zeptám, co znamenají ty tři trojky. Já to vím, ale posluchačům Rokového Švance bys to mohl vysvětlit.
3: 333 číslo je vlastně andělské číslo, které má pomáhat lidem, má rozdávat radost a plní přání. A protože ten Marian 333 mi ty plní přání mi splnil několik, na koncertech rozdávám radost a to se dozvíme, že dokonce i pomáhá, takže proto číslo 333.
2: To jste krásně teď vysvětlil, ale ty jsi takový malý Ježíšek. Ale pojďme do další písničky, kterou bys mohl uvést a říct si taky něco o ní.
3: No a písnička by mohla být další song v rytmu Modrého Portugala, co říká?
2: No já si myslím, že Modrý Portugal máme tady i v baru, že bych otevřel, ale jo, kapely z jihu vlastně vozí víno a vy kapely nebo vy muzikanti ze severu mi vozíte něco tvrdšího většinou, vy jste rázovitější kraj, ale... Vlastně je ta písnička o víně, je, že?
3: No je to o víně, ale je to zase o těch krásných ženských, jako no. Ale posluchači, jak se zaposlouchají do textu, tak pochopí vlastně všechno.
2: Já bych ji už pustil a posluchačům Rokového Žvance doporučuji otevřít si nějakou tu sklenku dobrého vína, protože ve víně se skrývá ta pravda. A my ji teď pojďme společně pochopit.

0: Tuhle písničku mám obzvláště rád, pouštím si v autě a Mariane, rovnou ti řeknu proč, protože jsou tam ty riffy kytaristy Standy Kubeše a mé nejoblíbenější desky Hrnaně od Jirky Schellingera. Nalili jsme si vlastně modrého Portugala, ale my pojedeme dál a pustíme si další skladbu, a která to bude a o čem je, to už opět můj dnešní host Marian 333, takže příběh téhle skladby je opravdu zajímavý.
1: Písnička Amsterdam, přesně tak, vznikla v Amsterdamu, jak jsme tam jednou s kapelou jeli hrát. Byl to docela dobrý kšeftík a šli jsme se tam podívat do jednoho nejmenovaného podniku, jo. A měli jsme tehdy ještě takovou bílou dodávku, jako. Tu jsme zaparkovali na takovém parkovišti, šli jsme do toho podniku, ten se jmenoval teda Vášky. No a jak my jsme odcházeli z toho podniku, tak my jsme potom tu dodávku hledali týden, než jsme ji našli, kde jsme ji zaparkovali. A tam vznikla tahle ta písnička Amsterdam, takže přesně o tomhle.
2: To možná bych tohle téma už bych přeskočil, protože to byl náročný týden, jako neskutečné. A kdo byl a v Amsterdamu, tak všichni ví, o čem mluvím. Tam máš strach si objednat i čaj.
0: No, nerozvádějme to. A pojďme si už tuhle skvělou záležitost v rytmu reggae pustit. Marian 333 a Amsterdam.

0: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.
1: Další vstup bych rovnou zahájil tím tvým dárkem, Mariane, který už jsme vyfotili a dali na net. Tak posluchači se mohou podívat, protože tohle je tak krásná sklínka medoviny. To musíte vidět zkrátka. Mariane, ty bys to měl trošku vysvětlit.
2: Z přichutí rokačily, přesně tak. Je to speciální edice medovina z rokačily a vznikla tak, že mi jednou slečna řekla, že mám medový hlas. A tam mi to střílelo. Medový hlas, mám rád medovinu, takže nápad byl okamžitě na světě a vznikla medovina rokačily a možná, nevím, jestli to víte, posluchače, ale dá si pít třemi způsoby. První způsob je, jak to budeš doma ochutnávat, teda jestli ji otevřeš, tak první způsob je, ten určitě všichni znáte v zimě, že to ohřeješ tu medovinu. Jeden způsob. Takže má jednu specifickou chuť. Druhý způsob, jak můžeš pít medovinu, je vlastně pokojová teplota, takže to má další obrovskou jinou chuť. A třetí způsob, ten je můj oblíbený, to znamená, že tu medovinu přeliješ do pedláhve, do nějakou plastu a dáš to zamrazit na mražák. Takže máš tři způsoby, jak to můžeš pít a medovina je ještě geniální v tom, že to je jediný nápoj, který můžeš kombinovat s jakýmkoliv nápojem. Můžeš pít pivo, víno, gořálku a můžeš to prolínat a nebude ti nikdy špatně. Rokačily medovina, ale pozor, to není všechno. Tuhletu rokačily medovinu, pokud si koupíš tuhletu láhev, tak tam můžeš objevíš naše písničky nebo moje písničky a dokonce jsem tam připravil kytarovou školu mini, to znamená večer popíš medovinu a můžeš se učit hrát na kytaru. To všechno obsahuje tahleta láhev, kterou si můžeš objednat na mém e-shopu marian333.cz.
1: Jo, tak teď jsi udělal reklamu, která se musí označit hvězdičkama, křížkama předtím, zatím, ale my vysíláme dál.
2: Takže pokud chcete někomu dát dáreček, takže víte, co máte zakoupit.
1: My to uzavřeme a jak se jmenuje další písnička, kterou si pustíme teď, Mariane?
2: Se jmenuje Blanka a tahle písnička vznikla tak, že jsem potkal jednou dívku Blanku a tam je tak poblbla hlavu, že jsem kvůli ní šel malem vykrást banku. Naštěstí to dopadlo dobře. Jsem tady, nezavřeli mě, takže o tom je tenhle ten song.
1: Takže dopadlo to dobře, Marián má prachy a je šťastný, ale bojím se, že už příslušníci policie budou čekat u vchodu rádia Kroměříž a budou čekat, až tenhle rokový žvanec s mým hostem Mariánem 333 skončí.
2: To se dozvíte v písničce.

0: Dozněla úžasná věc mého dnešního hosta Mariana 333. Přátelé, zapamatujte si to, protože tenhle člověk, který tady je dneska mým hostem, bude jednou slavnější než Kaja Gott. No, já bych tomu moc nedal, protože máš i kytarovou školu a o tom bychom mohli teď a tady požvanit.
1: Tak vlastně málo lidí to ví, ale mě na kytaru učila moje babička, že jo? Protože moje babička milovala rock and roll a ona to do mě vždycky jako tnula, takže já jsem vyrůstal na Chuck Berrym a tady těchhle těch šilencích, co vymysleli kytarové sola, pentatoniky a já z důvodu toho, že mě hodně kamarádů vždycky oslovoval, Maro, se jim narodili děti, nauč naše děti hrát na kytaru. A já jsem říkal, já na to nemám čas, tak první takový ten moje myšlenka, můj nápad byl, že jsem napsal revoluční kytarovou školu, knihu. A tu jsem vždycky říkal, tu si můžeš vzít, tu si můžeš koupit a tam se všechno dozvíš, co potřebuješ. Revoluční je v tom, že když si ji přečteš, jo, když si přečteš tuhletu školu, tak se naučíš třeba za měsíc, za tři měsíce hrát na kytaru. Ty základy, písničky u táboráku, u vánočního stromečku a tak dále. No a samozřejmě dál to pokračovalo. Klukům nestačila ta kniha a říkali, to bych chtěl nějaký videokurs. No tak jsem natočil videokurs kytarové školy, který můžete si stáhnout na mých webových stránkách www.marian333.cz. Je úplně zadarmo, jo? Takže když je tam naštívíte, tam si stáhnete můj kytarový kurz a můžete začít hrát na kytaru ještě dnes. Vše potřebné je tam, co se dozvíte, jakou kytaru vybrat, jak začít, co se učit, první akordy. No a dopadlo to až tak, že jsem začal dělat kytarové kurzy, což je vlastně offline, říkám to dobře, offline, to znamená, že osobně se setkáme a já ti ukážu, jak hrát na kytaru.
0: Všichni za to berou prachy, ale Marian 333, můj dnešní host, to dělal zadarmo a vy se můžete podívat teda na ty jeho stránky What's-o-go.
1: No ještě nevím, jestli to mám dělat zadarmo nebo za peníze. Možná se poradím, nebo napište mi na Facebook marian333music.cz, jestli to chcete zadarmo nebo za peníze. Ne, já si myslím, že je strašně důležité, aby se vlastně ty informace kytarové předávaly, což si myslím, že tady v České republice se to moc neděje, v Americe tam si myslím, že je to úplně takový standard a proto ta úroveň hudební je někde jinde, takže já to beru jako poslání.
0: No a naším posláním je teď poslat posluchačům rokového žvance další písničku, která to bude teď.
1: Další song, který si teda pustíme, je Bookface, ten mám obzvlášť rád, protože tuhletu písničku jsem zařadil i do projektu se symfonickým orchestrem, ale vy dneska uslyšíte audio originál, ale pokud byste chtěli a zajímalo by vás to, tak na YouTube Marian 333 si můžete tenhle ten song poslechnout live video se symfonickým orchestrem, jak zní naživo.

0: teď se přeneseme trošku do těžšího tématu a dáme si písničku, která má trošku jiný rozměr, a o tom by teď opět můj dnešní host Marian 333 mohl požvanit.
1: Víš, Lupo, já si myslím, že v dnešní době se lidé strašně honí za úspěchem, za penězi, hledají nějaké štěstí někde v dáli a možná stačí na chvíličku se odstavit, podívat se kolem sebe a to štěstí třeba vidíš před sebou nebo máš ho před očima. A o tom je další song, který se jmenuje Exekutor. Je taková vážnější věc, protože v dnešní době lidé se pořádně ničím honí, ale o to nejde. Oni si půjčují půjčky na dovolenou. Na auto vlastně, které nemá, na které nemáš, půjčují si auta za 500 000 a pak to splácí a dostávají se do takového, já tomu říkám, krysího závodu. A to je potom neštěstí z toho vyskočit. A o tom je tahle ta písnička. Takže je to možná vážnější téma, ale takové k zamýšlení.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.
1: Můj dnešní host Marián 333 není jenom rocker, muzikant, ale je taky člověk s obrovským srdcem a o tom bychom mohli požvanit, protože písnička, která následuje, má opravdu hlubší význam. Tak pojď do toho, Mariáne.
2: Tak Malawi patří mezi nejchudší místo na celém světě. Je v Africe a já jsem se k téhleté písničce dostal tak, že jsem podporoval vlastně akci Večer s dobrou hvězdou, kde byli navštěvováni různí lékaři bez hranic, byli tam různí váleční reportéři a tam jsem se dozvěděl mraky zajímavých informací a zjistil jsem, že tady vlastně v té České republice se máme opravdu velmi krásně a dobře, protože jenom když otočíme kohoutek, tak máme pitnou vodu a to je něco, co ve světě vlastně neexistuje a není. A o tomhle je tahle ta písnička a možná dál bych to nerozšířoval, abyste si spíš poslechli a vychutnali si, co jsem tím chtěl říct.
1: My už popřejeme jenom příjemný poslech a Mariane, já si tě za tohle to strašně moc vážím a poselství z téhle písničky by znělo asi takhle. Máme se jak prasata v žitě, tak si toho važme.

0: Tohle si zaslouží potlesk, Mariáne, máš ode mě opravdu jedničku s hvězdičkou už předem. Úžasná věc, krásná, a myslím, že ti lidé s dobrým srdcem teď tleskají taky. Díky ti za to. Ale pojďme už opět do těch veselějších věcí a pojďme se bavit v rokovém žvanci s Mariánem 333, mým dnešním hostem, který už vybírá další písničku ze svého repertoáru.
1: No nevím, jestli veselější, protože písnička se jmenuje Láska na splátky. Takže ono, jsme zase u toho, víš, když máš ten špatný a dobrý dluh, jo? Tak vím, že mraky lidí se zamilovalo.
0: To snad každý, někdo i do zvířátek.
1: A buď špatně, nebo dobře.
0: Někdo i několikrát za sebou.
1: I několikrát za sebou. Takže o tom je ta písnička Láska na splátky. Takže bacha, ještě jednou varování, bacha na ty dluhy. Jsou špatné a nebo dobré.
0: A já bych řekl, láska se láskou splácí s nás.

0: Rádio Kroměříž, 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Jsme si blíž.
2: A máme za sebou takovou tu romantičtější chvilku s mým dnešním hostem Marianem 333, ale teď si pustíme něco, co posluchače rokového žvance donutí zvednout prdelky z židlí a jít si trsnout.
3: Takže další song se jmenuje Ostří nůžů, je to písnička samozřejmě zase o lásce a já se tím musím s něčím svěřit. Jo? Já mám obrovské neštěstí v lásce. Já pokaždé, když se do někoho zamiluju, jo, tak přijdu o chatu, o auto a o všechny peníze. A o tom je tahle ta písnička.

0: Jak už jsem zmínil na začátku, tak můj dnešní host Marian 333 je také zpěvákem kapely Bastard a o tom bychom se mohli pobavit vlastně, v čem je lepší být v kapele nebo nějaký solový projekt. Já už jsem skončil s kapelou a budu si hrát svoje, ale ty jsi mladý a máš dva projekty vlastně. V čem se to liší?
1: Kapela Bastard a já, to je můj nový příběh, protože jsem do kapely Bastard skočil asi před 2 roky a musím říct, že pro mě to byla obrovská výzva. Za prvé, že jsem nikdy neměl zkušenosti, jak funguje kapela. To jsem se naučil s kapelou Bastard, je to úplně něco nového. Další výzva byla, že najednou jsme tam tvořili nové písničky, které musely znít úplně jinak než Marian 333, což mě vlastně evokovalo, že to bude velké dobrodružství. A musím říct, že jsem čekal to, co jsem nečekal, ale nakonec jsem byl mile překvapen. A musím říct, že ty songy s kapelou Bastard mě velmi baví, protože je to postavené na 2 kytarách, je to postavené úplně, víc se tam zpívám a je to takový větší rock a větší rock'n'roll ze vším všudy. Myslím si, že i v té muzice to jde cítit a když si možná pustíme písničku teďka od kapely Bastard, která se jmenuje Milion, tak to myslím posluchači poznají a uslyší to. Podladěné kytary, prostě živý rock'n'roll.
0: Takže vybíráme co?
1: Bastardy a skladbu Milion.

0: Dozněla skladba Milion od kapely Bastard, kde si frontmanem, ale kde mohou posluchači rockového žvance vlastně najít Mariana 333. To bys mohl osvětlit.
1: Nejjednodušší místo, kde mě můžete najít, jsou webové stránky www.marian333.cz. Když je navštívíte, tak navštívíte můj Facebook, Instagram, dostanete se tam ke všem písničkám, dostanete se tam ke všem videoklipům, dostanete se tam ke kytarové škole, jak jsme říkali, kterou když si stáhnete, tak ji máte úplně zadarmo. A samozřejmě si tam můžete zakoupit moji rokačili medovinu. A samozřejmě, když si zakoupíte tuhletu medovinu, tak mě podpoříte v mojí tvorbě a v čímkoliv to, co dělám.
0: Posluchače Rádia Kroměříž, potažmo rokového žvance, jsme navedli na ty správné stránky, ale my teď pojďme potěšit srdíčka tvých fanoušků a pojďme jim pustit další písničku, která to bude.
1: Další písnička se jmenuje Ztracený parfém a tahle ta písnička je taková, když jsem hodně zvažoval, jakým směrem se budu udávat, jestli půjdu více do roku, do popu, nebo kde se budu

parfém, co na mý dlaní voní. Ještě směšná spousta času, ještě směšná spousta hodin. Společný důvody pro rozchody, co nebolí. Fotky, parfém, mobil, vlasy, vůně, cokoliv. Ještě teď tu stojím sám a hledám místa na mapách, kde můžu sám postávat a denně tvou tvář potkávat. Jako bledé fotky ve včerejších novinách, co poštu sám sobě.

0: předtím, než se nějak rozloučíme, protože čas je neúprosný, tím Mariane musím dát obrovskou poklonu, ten standing ovation za texty, za muziku, za to, s jakým pocitem tu muziku děláš, protože já mám opět husinu a o tom ta muzika je. Ještě jsem ti nepoložil otázku vlastně, jak skládáš, jestli skládáš do muziky nebo naopak, no tak tady je ta otázka.
1: Děkuji teda moc, mi udělal, potěšil mi moje srdíčko. Já to mám tak, že písničky skládám, buď udělám první text, na to udělám hudbu, anebo naopak. Že je hudba a potom do toho jde text. Je mi to úplně vlastně jedno, vždycky podle toho systému, ale to největší tajemství je, že já vždycky každou písničku, kterou složím, tak si musím ji zahrát s kytarou. A když funguje s kytarou, tak potom jdu mezi lidi s tou kytarou, jenom zpěv a kytara, tu zahraješ mezi lidma a zjistíš, že s tím má nějakou odezvu. A až potom tu písničku jdu do studia a dělám kolem ní omáčku. To je takové moje tajemství.
0: Omáčku, to je přesně vystižený rokový žvanec, ale nám se rokový žvanec vlastně dneska chýlí ke konci, protože nám zbývá čas na poslední písničku, na to rozloučení, takže já ti, Mariane, moc děkuji, že si vážil cestu do Kroměřížského rádia a opravdu tu jedničku s hvězdičkou do rockerské žákovské knížky si zasloužíš.
1: Já děkuji samozřejmě za pozvání, bylo mi ctí tady trávit s tebou ten čas, bylo to úžasná atmosféra tady a fakt jsme pokecali o hodně zajímavých věcech, které vlastně ani do eteru nemohli jsme pustit a možná bychom se mohli rozloučit písničkou, která se jmenuje Pomáhej úsměvem a tenhle ten song vznikl, nebo není to jenom písnička, taková obyčejná písnička, je to písnička, která má

0: cíl vlastně pomáhat pro dobrou věc. A vznikla tak, že vlastně i když nemáš peníze nebo nemáš jak pomoci, tak můžeš pomoct úsměvem, protože úsměv má obrovskou sílu, obrovskou energii a já ti garantuju, že když se dneska nebo zítra na někoho usměješ, tak mu určitě uděláš radost a třeba mu i někdy v něčem pomůžeš.
1: Mariane, já ti moc krát děkuji za dnešní krásný rokový žvanec s tebou a ten úsměv posíláme na dobrou bezbolestnou noc všem dobrým lidem, dobré vůle a řeknu ti, když ráno v 5 hodin přijdu do práce a směju se, pískám si a mám dobrou náladu, což je každý den, tak víc lidí naseru, než potěším.
0: Mějte se krásně, dobré ráno, dobré odpoledne a dobrou noc.
1: Přátelé, čau, čau.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Vedení Kroměříže se dohodlo na pokračování koaliční spolupráce. V Uherském Hradišti začíná rekonstrukce křižovatky, která omezí dopravu v Mařaticích. A fotbalisté Morkovic zvítězili v krajském přeboru.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Vedení Kroměříže bude pokračovat ve stávající koalici. Zástupci koaličních stran podepsali memorandum o spolupráci pro volební období 2026 až 2030. Dohodu uzavřeli hnutí ANO 2011, KDU-ČSL, TOP 2009 a nezávislí, občanští demokraté a kroměřížské osobnosti, OK občané Kroměříže a hnutí KM26. V 27 členem zastupitelstvu mají společně 16 mandátů. Mezi hlavní priority budoucí spolupráce patří doprava, bydlení, školství, sociální služby, bezpečnost a rozvoj městských částí. Konkrétní programové priority stanoví koaliční smlouva.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: V Uherském Hradišti začíná další dopravní omezení. V Mařaticích bude od 12. října uzavřena část ulice Lomená, a to kvůli rekonstrukci křižovatky ulic Větrná a Lomená. Práce zahrnují také úpravy veřejného osvětlení a přechodu pro chodce. Dokončení celé stavby se předpokládá do konce ledna příštího roku. Obyvatelé dotčené oblasti by měli respektovat dopravní značení a počítat s omezením parkování.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podepsal memorandum o přátelství a spolupráci s okresem Bexar v americkém Texasu. Dohoda má podpořit společné projekty v oblasti kultury, cestovního ruchu, sportu, vzdělávání a podnikání. Delegace z Texasu během návštěvy zavítala také na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a do společností zaměřených na letectví a technologie. Kraj chce díky memorandu rozvíjet dosavadní kontakty a vytvářet nové příležitosti pro firmy, školy i další instituce na obou stranách Atlantiku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Morkovici v sobotním utkání krajského přeboru poradili s týmem Sokola Nevšová 4-2. Domácí rozhodli zápas ve svůj prospěch a připsali si důležité body do tabulky. Utkání se hrálo 10. října.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádiu Kroměříž.
1: Vítejte ve světě vědy a techniky. No a někdy i trošičku záhad. Máte pocit, že věci se staly někdy úplně jinak, než vám třeba někdo tvrdí a než si třeba pamatujete kolikrát, jo? Tak to je vědecky podložené, bacha opravdu na to. Vědci připomínají, že lidská paměť nefunguje jako přesný záznam, ale spíš jako skládání příběhu z útržků. Proto si mozek část reality opravdu pamatuje. A bacha, to je ta velmi důležitá polovina, část si jednoduše domyslí, prostě si to vymyslíme. Takže každopádně všichni lžou, jak říká doktor House, ale právě, že tady v tomto momentu vznikají takzvané falešné vzpomínky, které jsou podle odborníků naprosto běžné. Na to, co si člověk vybaví, má navíc vliv třeba únava, takže je potřeba dodržovat spánkový režim, emoce nebo to, co je pro někoho osobně velmi důležité. Takže bacha na to, co si z toho dne pamatujete. Pokud ovšem máte na oběd svíčkovou a doma tvrdíte, že sekanou, tak bude problém trošičku někde jinde.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž. I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: listopadu. Stavební práce se týkají kanalizační stoky v délce téměř 94 metrů. Řidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti a respektovat přechodné dopravní značení. Provoz městské hromadné dopravy zůstane bez omezení.
1: Zlínsko.
0: Zlínský kraj ocenil 3 ženy, které se dlouhodobě starají o své blízké a zároveň pomáhají dalším rodinám v podobné situaci. V 10. ročníku ankety získaly ocenění Iva Hladíková, Ivana Prchlíková a Zdeňka Valeriánová. Každá z nich věnuje péči o své dítě desítky let a vedle toho se angažuje také v pomoci ostatním. Například zakládají spolky, podporují pečující rodiny a pomáhají lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života. Ocenění upozorňuje na náročnou práci neformálních pečujících, která často zůstává veřejnosti skrytá.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Fotbalisté Slovácka se konečně dočkali prvního vítězství v letošním ročníku nejvyšší soutěže. V nedělním utkání 10. kola vyhráli na hřišti Slovanu Liberec 2-0. Slovácko tak ukončilo dlouhé čekání na 3 body a kapitán Michal Trávník označil výsledek za velkou úlevu.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Vedení Kroměříže se dohodlo na pokračování koaliční spolupráce. V Uherském Hradišti začíná rekonstrukce křižovatky, která omezí dopravu v Mařaticích. A fotbalisté Morkovic zvítězili v krajském Přeboru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Vedení Kroměříže bude pokračovat ve stávající koalici. Zástupci koaličních stran podepsali memorandum o spolupráci pro volební období 2026 až 2030. Dohodu uzavřeli hnutí ANO 2011, KDU-ČSL, TOP 2009 a nezávislí, občanští demokraté a kroměřížské osobnosti, OK občané Kroměříže a hnutí KM26. V 27 členem zastupitelstvu mají společně 16 mandátů. Mezi hlavní priority budoucí spolupráce patří doprava, bydlení, školství, sociální služby, bezpečnost a rozvoj městských částí. Konkrétní programové priority stanoví koaliční smlouva.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti začíná další dopravní omezení. V Mařaticích bude od 12. října uzavřena část ulice Lomená, a to kvůli rekonstrukci křižovatky ulic Větrná a Lomená. Práce zahrnují také úpravy veřejného osvětlení a přechodu pro chodce. Dokončení celé stavby se předpokládá do konce ledna příštího roku. Obyvatelé dotčené oblasti by měli respektovat dopravní značení a počítat s omezením parkování.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podepsal memorandum o přátelství a spolupráci s okresem Bexar v americkém Texasu. Dohoda má podpořit společné projekty v oblasti kultury, cestovního ruchu, sportu, vzdělávání a podnikání. Delegace z Texasu během návštěvy zavítala také na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a do společností zaměřených na letectví a technologie. Kraj chce díky memorandu rozvíjet dosavadní kontakty a vytvářet nové příležitosti pro firmy, školy i další instituce na obou stranách Atlantiku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Morkovici v sobotním utkání krajského Přeboru poradili s týmem Sokola Nevšová 4-2. Domácí rozhodli zápas ve svůj prospěch a připsali si důležité body do tabulky. Utkání se hrálo 10. října.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Vítáme vás k poslechu dalšího pokračování seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti. Vaše rádio Kroměříž. Alberto Vojtěch Frič se narodil v Praze roku 1882. Byl to český etnograf, cestovatel, botanik, fotograf, novinář a také spisovatel. Od mládí projevoval výjimečné nadání pro přírodovědné obory. Stal se nadšeným a vášnivým sběratelem kaktusů. V letech 1901 až 1920 podnikl 7 cest do Jižní Ameriky. Na svých cestách se věnoval botanickým, etnografickým a geografickým výzkumům. O své práci psal novinové články, také povídky a knihy. Pořádal také přednášky a výstavy. Indiáni ho pojmenovali Karajpuku, dlouhý lovec. Frič sestavil slovníky 36 indiánských jazyků. Frič psal i dobrodružné knihy pro mládež. Čerpal ze svých zážitků na cestách. Knihy vyšly pod názvem Strýček indián a dlouhý lovec. V roce 1944 se Frič škrábl o hřebík a v témže roce zemřel.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměřížské zastupitelstvo se po volbách částečně obmění. V Uherském Hradišti začíná oprava kanalizace v ulici v Teničkách. A Slovácko překvapilo Liberec a připsalo si první ligovou výhru.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži obhájilo po komunálních volbách své mandáty 17 dosavadních zastupitelů. 10 členů zastupitelstva bude nových, 3 z nich už ale mají zkušenosti z dřívějšího působení v zastupitelstvu. V novém zastupitelstvu usedne celkem 27 lidí. Volby vyhrálo hnutí ANO 2011, které získalo 8 mandátů. Druhý skončil Hlas pro Kroměříž s 5 zastupiteli.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: Řidiče v Uherském Hradišti čeká od 12. října dopravní omezení v ulici v Teničkách. Začíná tam oprava kanalizace, která potrvá až do 27. listopadu. Stavební práce se týkají kanalizační stoky v délce téměř 94 metrů. Řidiči by měli dbát zvýšené opatrnosti a respektovat přechodné dopravní značení. Provoz městské hromadné dopravy zůstane bez omezení.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj ocenil 3 ženy, které se dlouhodobě starají o své blízké a zároveň pomáhají dalším rodinám v podobné situaci. V 10. ročníku ankety získaly ocenění Iva Hladíková, Ivana Prchlíková a Zdeňka Valeriánová. Každá z nich věnuje péči o své dítě desítky let a vedle toho se angažuje také v pomoci ostatním. Například zakládají spolky, podporují pečující rodiny a pomáhají lidem se zdravotním postižením začlenit se do běžného života. Ocenění upozorňuje na náročnou práci neformálních pečujících, která často zůstává veřejnosti skrytá.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Slovácka se konečně dočkali prvního vítězství v letošním ročníku nejvyšší soutěže. V nedělním utkání 10. kola vyhráli na hřišti Slovanu Liberec 2-0. Slovácko tak ukončilo dlouhé čekání na 3 body a kapitán Michal Trávník označil výsledek za velkou úlevu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Jsme si blíž i na Facebooku. facebook.com/radiokroměříž
1: Ahojte, ja som Kuli zo skupiny Lesmod a zdravím Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Od mikrofonu Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Vedení Kroměříže se dohodlo na pokračování koaliční spolupráce. V Uherském Hradišti začíná rekonstrukce křižovatky, která omezí dopravu v Mařaticích. A fotbalisté Morkovic zvítězili v krajském přeboru.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Vedení Kroměříže bude pokračovat ve stávající koalici. Zástupci koaličních stran podepsali memorandum o spolupráci pro volební období 2026 až 2030. Dohodu uzavřeli hnutí ANO 2011, KDU-ČSL, TOP 2009 a nezávislí, občanští demokraté a kroměřížské osobnosti, OK občané Kroměříže a hnutí KM26. V 27 členem zastupitelstvu mají společně 16 mandátů. Mezi hlavní priority budoucí spolupráce patří doprava, bydlení, školství, sociální služby, bezpečnost a rozvoj městských částí. Konkrétní programové priority stanoví koaliční smlouva.
0: Uhersko-Hradišťsko.
1: V Uherském Hradišti začíná další dopravní omezení. V Mařaticích bude od 12. října uzavřena část ulice Lomená, a to kvůli rekonstrukci křižovatky ulic Větrná a Lomená. Práce zahrnují také úpravy veřejného osvětlení a přechodu pro chodce. Dokončení celé stavby se předpokládá do konce ledna příštího roku. Obyvatelé dotčené oblasti by měli respektovat dopravní značení a počítat s omezením parkování.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj podepsal memorandum o přátelství a spolupráci s okresem Bexar v americkém Texasu. Dohoda má podpořit společné projekty v oblasti kultury, cestovního ruchu, sportu, vzdělávání a podnikání. Delegace z Texasu během návštěvy zavítala také na Univerzitu Tomáše Bati ve Zlíně a do společností zaměřených na letectví a technologie. Kraj chce díky memorandu rozvíjet dosavadní kontakty a vytvářet nové příležitosti pro firmy, školy i další instituce na obou stranách Atlantiku.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Fotbalisté Morkovici v sobotním utkání krajského přeboru poradili s týmem Sokola Nevšová 4-2. Domácí rozhodli zápas ve svůj prospěch a připsali si důležité body do tabulky. Utkání se hrálo 10. října.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.